Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.

0: stovrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne.

Du hast mich. Du hast mich.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
3: Zůstaň s námi na Hey.

Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Krásný poslech při poslechu pořadu Hudební výročí vám přeje od mikrofonu Tomáš. My se dneska společně jdeme zaměřit na to, jaké události se odehrály v 28. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

10. července roku 1972 se narodil Christian Bey, kytarista a zpěvák kapely Freedom Call, takže my si teď pouštíme.

12. července v roce 1993 Radiohead odstartovali své první americké turné koncertem v Hollywoodu a v roce 1949 se narodil John Wetton, baskytarista a zpěvák u kapel King Crimson, Roxy Music, Aisha a kapely Uriah Heep.

13. července v roce 1985 ve 12 hodin a 1 minutu zahájili status quo na stadionu ve Wembley evropskou část megaprojektu Live Aid. Ve stejném okamžiku začal také koncert i v Americe na stadionu ve Philadelphii. Televizní přenos byl největší, jaký se do té doby povedlo uskutečnit, když obraz putoval do více jak 160 zemí a přenos sledovalo více jak 1,5 miliardy lidí. Na

14. července v roce 2002 se kapela Red Hot Chili Peppers usadila na 3 týdny na vrcholu britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem By the Way, který si právě teď pouštíme.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce a já vám přeji krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase za týden na stejných vlnách, to znamená zde na Rádiu Hej. Ahoj!

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papíry.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest Vraněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.
4: Více informací najdeš na cajda.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akniemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Hodně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Dobrý den a vítejte u červencového vydání Playlist Music. Právě začínáme. Jsem moc rád, že posloucháte.
4: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce. Značku

0: Playlist Music na rádiu Hey, u pořadu, kde každý měsíc mapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dnes se společně podíváme na čerstvá alba od Rolling Stones, Deep Purple nebo Masterplan. Prozradím, kdy se dočkáme nového alba od Kissin' Dynamite a řekneme si, co chystají legendární U2. A teď přeji hezký poslech a jdeme na to.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

10. červenec letošního roku patřil jedné z největších rockových legend všech dob. The Rolling Stones totiž vydali své nové studiové album Foreign Tongues, které navazuje na velmi úspěšnou desku Hackney Diamonds z roku 2023. Je to už 25. studiové album kapely a znovu potvrzuje, že Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood rozhodně nepatří do hudebního důchodu. Novinku produkoval Andrew Watt a na nahrávce hostují například Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Fanoušky určitě potěší i skutečnost, že album obsahuje jednu z posledních studiových nahrávek s Charliem Wattsem. Desku už předznamenali singly Rough and Twisted a In the Stars, později následované skladbou Jealous Lover. Album nabízí 14 nových skladeb a podle prvních ohlasů jde o energickou směs klasického rock'n'rollu, blues i modernějšího zvuku. Ať už jste se Stones vyrůstali, nebo je teprve objevujete, Foreign Tongues je důkazem, že opravdový rock nestárne. A teď už si

Němečtí power metalisté Masterplan jsou zpátky s novým studiovým albem Metalmorphosis. Kapela kolem kytaristy Rolanda Grapova znovu potvrzuje, že melodický power metal rozhodně nepatří do minulosti. Novinka přináší výrazné kytarové riffy, velké refrény a precizní muzikantské výkony, které fanoušci Masterplan očekávají. Přestože název alba naznačuje proměnu, kapela zůstává věrná svému typickému zvuku. Staví na silných melodiích, sborových refrénech a poctivém evropském metalovém řemesle, jen s modernější produkcí, která dodává nahrávce ještě větší sílu. První reakce fanoušků i kritiků jsou velmi pozitivní a mnozí se shodují, že Masterplan mají stále co nabídnout. Pokud máte rádi melodický metal s technicky propracovanými kytarami a chytlavými refrény, album Metalmorphosis by vám rozhodl.

Deep Purple dokazují, že ani po více než 50 studiových letech rozhodně nepatří do starého železa. Britská legenda právě vydává své 24. studiové album s názvem Splat, které sami muzikanti označují za nejtvrdší nahrávku za mnoho posledních let. O produkci se znovu postaral osvědčený Bob Ezrin a výraznou stopu na desce zanechal také kytarista Simon McBride, pro kterého je to už druhé studiové album s kapelou. Nechybí samozřejmě ani Ian Gillan, Roger Glover, Don Airey a bubenická legenda Ian Paice. Novinka nabízí 13 skladeb, ve kterých se mísí klasický zvuk Hammondových varhan, silné riffy i zamyšlení nad proměnou světa a lidské existence. Album už předznamenali singly Arrogant Boy, Diablo a Guilt Trippin'. A skvělou zprávu mají také čeští fanoušci. Deep Purple dorazí v rámci světového turné 7. října do Prahy. Teď už si pojďme jednu z novinek z alba Splat poslechnout.

fanoušci Evanescence se konečně dočkali. Americká gothic rocková parta, vedená Amy Lee, vydala 5. června své 6. studiové album Sanctuary. Je to první řadová deska po 5 letech od alba The Bitter Truth a zároveň první nahrávka s novou baskytaristkou Emou Anzai. Album vznikalo od konce roku 2024 a kapela na něm spojila temnou atmosféru, tvrdé kytary i výrazné orchestrální aranže. Na desce najdeme 12 skladeb, včetně singlu Afterlife, který zazněl v seriálu Devil May Cry a Who Will You Follow. O produkci se postaral mimo jiné Jordan Fish, známý ze skupiny Bring Me The Horizon, což se podepsalo i na modernějším zvuku alba. Amy Lee navíc prozradila, že název Sanctuary odkazuje na myšlenku hudby jako bezpečného útočiště a místa spojení mezi lidmi. Deska zároveň reflektuje nejistotu současného světa a hledání lidskosti v turbulentních časech. Evanescence už také vyrazili na světové turné, které odstartovalo krátce po vydání alba. A teď už si pojďme připomenout, proč patří Evanescence mezi nejvýraznější rockové kapely posledních 2 dekád.

Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music. The Pretty Reckless jsou zpátky. Newyorská parta kolem charismatické Taylor Momsen vydává své páté studiové album s názvem Dear God. Navazuje na úspěšnou desku Death by Rock and Roll z roku 2021 a tentokrát přináší 14 nových skladeb. Kapela o novince mluví jako o své dosud nejupřímnější a nejsvobodnější nahrávce. Nechybí tvrdé kytary, temná atmosféra ani výrazné emoce, které jsou pro The Pretty Reckless typické. Aktuální single When I Wake Up popisuje sen měnící se v noční můru a vypráví o životě, který se vymkne kontrole ve chvíli, kdy člověk tuší, že pád už nejde zastavit. Fanoušci už znají také skladbu For I Am Death a zajímavostí alba je trojdílná kompozice Life Evermore, která uzavírá celou nahrávku. Pokud máte rádi moderní hard rock s výraznou ženskou frontmankou a silnou atmosférou, nové album Dear God rozhodně stojí za poslech.

0: Posloucháte playlist Music a teď si povíme o albech, která se teprve chystají.
1: Playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music.
0: Němečtí hardrockoví matadoři Kissin Dynamite představili nový single a videoklip s názvem Glory Days. Jde o titulní skladbu jejich chystaného 9. studiového alba, které vyjde 18. září. Kapela v novince sází na svůj osvědčený recept, stadionový rock, chytlavé refrény a pořádnou dávku pozitivní energie. Píseň Glory Days je oslavou hudby, přátelství a okamžiků, které stojí za to si pamatovat. Připravované album navíc bude výjimečné i tím, že půjde o poslední desku s frontmanem Hannesem Brownem v roli hlavního zpěváka před jeho plánovanou koncertní pauzou. Pokud máte rádi melodický hard rock ve stylu osmdesátkových stadionových kapel, pak jsou Kissin Dynamite přesně tou skupinou, kterou byste neměli minout. A teď už si

Američtí rockeři Skillet jsou zpátky s novou hudbou. Kapela právě zveřejnila videoklip k novému singlu Scream, který otevírá další kapitolu jejich kariéry. Frontman John Cooper říká, že se při nahrávání vrátili do Memphisu ke spolupráci s producentem, který stál u jejich úplných začátků. Výsledkem je tvrdší zvuk, silné riffy a skladba o touze dát svému životu smysl i ve světě plném chaosu. Scream je první ochutnávkou z připravovaného 13. studiového alba, které má vyjít ještě letos. Fanoušci navíc dostanou i speciální výroční turné k 20 letům legendárního alba Comatose. Pokud máte rádi energický alternativní rock s výraznými refrény, novinku Scream rozhodně nepřehlédněte. A teď už si pojďme dát další

Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music. Irští U2 jsou zpátky s úplně novou hudbou. Po dlouhých 9 letech od posledního studiového alba vydali nový single Street of Dreams, který otevírá cestu k zatím nepojmenované desce plánované na letošní rok. Skladbu produkoval dlouholetý spolupracovník kapely Jackknife Lee a fanoušci v ní uslyší přesně to, co od téhle kapely čekají. Výrazný hlas Bona, typickou kytaru The Edge a velkolepou atmosféru. Současně vyšel i videoklip, natočený v Mexico City. Jeho natáčení provázela bouřka, kvůli které se štáb musel přesunout na balkon místního bytu. Právě tahle neplánovaná situace dala videu jedinečnou atmosféru. Nový singl navíc přichází jen pár měsíců před 50. výročím založení kapely, takže jde o symbolický návrat jedné z největších rockových ikon. Jestli je to předzvěst silného alba, ukážou následující měsíce. A teď už si pojďme připomenout, proč U2 patří mezi největší kapely.

Australští Airborne pokračují v odpočítávání do vydání svého nového alba a posílají do světa další pořádně našlapanou ochutnávku. Nový singl se jmenuje Kid in a Candy Store a přesně vystihuje všechno, co fanoušci téhle party milují. Nekompromisní kytarové riffy, chytlavý refrén a energii, která připomíná nejlepší léta klasického hard rocku. Skladba je už čtvrtou zveřejněnou ukázkou z chystaného eponymního alba Airborne, které vyjde 28. srpna. Fanoušci už dříve dostali ochutnávky Gucci, Christmas Bonus a Alive After Death, Last Plane Out. Novinka Kid in a Candy Store přidává další dávku syrového rock'n'rollu, který kapelu proslavil po celém světě. Airborne navíc letos v létě dorazí i do České republiky, takže je dost možné, že nové skladby zazní živě ještě před vydáním celé desky. A teď už si pojďme jednu pořádně hlasitou rockovou novinku poslechnout i u nás ve vysílání.

pochybovali, jestli kapela vůbec dokáže pokračovat. Odpovědí se stalo album, které změnilo dějiny hard rocku. Symbolický název Back in Black i jeho ikonický černý obal jsou poctou Bonu Scottovi. Deska přinesla řadu dnes už legendárních skladeb. Hell's Bells, You Shook Me All Night Long, Shoot to Thrill, Rock and Roll Ain't Noise Pollution a samozřejmě titulní Back in Black. Celosvětově se jí prodalo přes 50 milionů kopií a dodnes patří mezi nejúspěšnější alba všech dob. A právě titulní skladbu z tohoto legendárního alba si teď společně připomeneme. AC/DC a Back in Black.

Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest Braněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Braněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest Braněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýba Fest Braněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

0: time rock for you.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: rádio, hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajda.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.

řekli, hele, prý jestli kousek trávy mám, že poznají talent. A já se jevil v pohodě, že je tu konkurs na návsi v hospodě.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, máme tady neděli, to znamená pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem, od mikrofonu rádia Hej vás, vítá Honza Kulík. A teď, sorry, klasicky člověk nezastaví album a takhle to vypadá, no. A tak čeká nás kalendář a předtím ještě odevírák podvečera. Dneska, když je to ten Dickinson s Lennonem, tak dáme Kykolpse od Bruce Dickinsona. Pak to máme, no.

Bru Dickinson nám dohrál, milí posluchači, a odebírák bychom tedy měli, co se událo v dějinách muziky 19. července. V roce 47, dokonce tady vidím dvakrát, v roce 47 se narodil 19. července, tedy pochopitelně, George Benny Lydon, Bernie Lydon. To jsou Eagles, mám takový dojem, pokud se nemýlím.

Tak to bychom měli Eagles a já se podívám, co máme dalšího v kalendáři. Já mám takový dojem, že to budou asi Queeni. Alespoň si teda myslím. Schválně, no. A je tomu tak, protože 47. jak jsem říkal, je tady dvakrát, po druhý tedy 47. a 19. červenec po druhý, a to se narodil Brian May, co jsou Queeni. No, vidíte to a máme to, co bychom dali. Něco hezkýho od nich, od Queenů. Co vy na to? Ku příkladu bychom mohli dát Radio Gaga, co dlouho hráli na hejku.

A máme tady rok 48 a to se narodil kdo? To se narodil Kate Shortoux. To jsou Grateful Dead. To by šlo dneska zahrát.

Tak, další rok tady vidím 1952. 19. července se narodil Allen Collins. To jsou Lionel Skinner. Dáme si Free Bird. A nebojte se, nebude to 9 minut, je to editovaná verze na single, takže je to ani ne poloviční.

A máme tady rok 1958, konkrétně 19. červenec. George Treadwell, manažer kapely Drifters, má problémy se svými svěřenci. Svolal teda schůzku, aby si to teda nějak vysvětlili, co a jak dál. Ovšem hoši jako obvykle se začali štěkat kvůli penězům. To teda George Treadwell docela dožeralo a připomněl jim, že by asi byl potřeba udělat radikální řez. Ovšem, hádka kvůli penězům neustala, ba naopak, chlapci se začali ještě fackovat navzájem a to byla pověstná poslední kapka. George Treadwell vyhodil všechny členy kapely úplně ve rozdílu a dosadil místo nich nové ze skupiny Five Crowns, mezi kterými byl i Ben H. King. Dá se říct, že tato výměna mu docela vyšla. Ostatně můžete poslechnout, jak to pak vypadalo.

zdrobnou celou kapelu, ono to zpravidla pomůže. Znáte to, jak to v showbiznisu chodí. 1966. 19. července 50-letý Frank Sinatra si bere o 30 let mladší herečku Miu Farrow, manželství jim vydrží 2 roky. No, já bych to osobně nedělal. Pokud bych teda nechtěl zkusit, jak to vypadá, když mi někdo provětrá bankovní konto, že jo, to, takových případů už bylo. 1966 po druhý ukázku nedávám, protože Mia Farrow asi nic nenazpívala a Franka Sinatru známe. 66 po druhý, 19. červenec, Monkees natáčejí, a teď tady není uvedeno v kalendáři, co? Tak se asi pustíme ty Monkees, no.

Milí posluchači, nestýská se vám po Beatles. Mně to tak připadá, že už dlouho kalendáři nebyli. No, bychom mohli něco. V roce 67, teda od 19. července, jsou Beatles jedničkou britský hitparádě se singlem Vše, co potřebuješ, je láska. To je hezká píseň a za jedno a za druhý láska je potřeba, protože jí je u nás nedostatek. Hlavně teda v Čechách jich je nedostatek, protože je silně zaneprázdněna soustavným a marným vítězením nad lží a nenávistí. Pro boha, co to povídám.

Tak to byli Beatles a já jsem zjistil, že tady mám 67. ještě jednou, tak proč bychom si nedali, že jo? To se narodil v 67. a 19. července, tedy po druhý už 19. července, se narodil Rob Flynn. Rob Flynn, to jsou Machine Head. To by taky šlo celkem.

Tak, co bychom tady ještě měli, aby jsme nějak zašpuntovali ten kalendář na 19. červenec. V roce 72, a to 19. července, Mick Jagger a Keith Richards jsou zatčeni na Rhode Islandu. A není to bez důvodu. Oni tam profackovali nějakýho novináře. Představte si to. Vzhledem tomu, jestli to byl novinář bulvární, takže nechci do toho nějak jako mluvit, jo, to, tak si myslím, že to tomu novináři jen prospělo.

0: To by bylo z kalendáře na 19. červenec docela všechno.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
0: Podíváme se, nějaký přání tady máme. Je neděle, tak to není takový rachot, že jo, to někdy teda to nebejvá. Tak koho máme dneska prvního? Vladinka píše: tatínku, to nejcennější se někdy říká nejjednodušeji, máme tě rádi a přejeme ti samé krásné dny. Opatruj se a nikdy nezapomeň, že na tebe myslíme. A k tomu jsou přidané vzpomínky od kapely Hamr.

Tak to bychom měli kapelu Hammer, vzpomínky, a já tady mám paní Editu. Paní Edita říkala, že si by nebylo možné něco hezkýho od Stinga vybrat. A vybereme nějakou pěknou věc. Měl krásnou záležitost, to je sice starý dost už, ale fakt to bylo pěkný, jo.

Pak bychom tady měli Pepu, Pepa od Stounu, srdeční pozdrav do studia, děkujeme. Poprosím o zahrání Bóďovi jeho kamarádům do ostrovské věznice a tím to tam alespoň na chvíli zpříjemní den. Čas je relativní, ale dobrá muzika toho vždycky umí ohnout. Díky moc.

Hezká věc od Stoneů a taky hodně populární. A Jerry, to znamená, že budeme rád podještět. Dneska prosím kapelu Blue Oyster Cult. To bychom mohli, to je dobrá kapela. Tak dáme, no.

Tak to byly Blue Oyster Cult a já tady mám, koho tady mám? Pavla Skřivsoudová a Pavel Skřivsoudová by rád Gamma Ray Empress. Tak to máme, no, Empress, no. Zdravíme, posíláme.

0: Tak to bychom měli Gamma Ray. A koho tady nevidím? Jára Mrkvička je tady. Zdravíme našeho dlouholetýho posluchače. A pro Milana Voláka do Lhoty Mokrý vybral ředitele autobusu. To je dobrá píseň.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

tak aby jsme měli ředitele autobusu a máme tady Milana a Radku z Jablonce. Co nám přinesli Milan a Radka z Jablonce? Video, taky dobrou věc. Budeme skákat společně s Alžbětou, teda s kapelou, jo. Tak to dáme, jo. Tady to je.

0: Tak to byste měli Alžbětu a Skoč a jak to vidím, tak tady máme Košickou garážovou společnost. Ta není z Košic, ale je to kousek od Tábora, aby nebo došlo k mýlce, alespoň si to myslím. Co dávají v Košické garážové společnosti? Highway to Hell. To je dobrá volba. Dobrý večer, Jindo. Po velmi dlouhé době jsme se zase chtěli nechat zahrát. Tuto tématickou píseň, ať všechny trable a zlé věci, co se v uplynulých měsících staly, jedou po dálnici přesně tam. Ano, tam. Já to taky říkám. Děkujeme. A hrajeme.
1: Big Beat na rádiu, hej. Tak to je teda rána.

Za chvíli bude Libor Měchovický, ale před ním je těsně Jurášek. Ten dává Limetál, Svět jako soštverec. Zdravím jen do studia, prosím zahrát pro tebe, všechny posluchače, děkuji. Tak dáme Limetál, tady je.

Tak to bychom měli, Libor z Mnichovic. Co nám přines, Libor z Mnichovic? Libor z Mnichovic nám přines, nebudete tomu věřit, ale tři sestry.

Tak tam jsme měli sestry a rovnou tři. Mišoš, náš stálej posluchač, dává dračí slzy z Dickinsona. No dneska máme Dickinsona, že jo? V neděli, proč by ne? Zdravíme Mišoše a posíláme.

A mám tady taky Moniku v kotelně, ale tu musíme nechat po devátý. Protože by se nevešla, má rozsáhlou skladbu, hezkou. A tak vezmeme zatím Toma 80. Tom 80 píše, že chce Manowar, Warriors of the World. Zdravím do studia všechny nedělní posluchače a rád pro kamarády Honzu, Vlada a kteří se zúčastní plavby na lodi. Moc děkuji a pěkný večer, takže zdravíme jak Toma 80, tak Honzu i Vlada, kteří se právě naloďují na loď. No a dáme k tomu ten Manowar. Ten je dobrý tenhle, to je. Dobře to vybral Tom.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
4: Teď jsem, milí posluchači, zjistil, že v těch děvčatech tady mám drobátko zmatek, jo. Hlásil se Moniku z Kotelny, ale před ní byla ještě Marcelka z Pražské Kotliny. A protože má Monika poměrně dlouhou skladbu a Marcelka by musela čekat, tak to prohodíme. Marcelku zdravím do Matičky Prahy a bude to kapela Tata Boys. Takže pozdravy. A v Praze nepršelo, jak jsem se dozvěděl z psaníčka. U nás taky ne, tak jsem se podíval na mapu, zda by někde se něco s dovolením našlo, nějaká ta kapka, ale bouří akorát v Sasku, co je na sever od nás. No, Němci mají vždycky nějaké výhody, oni tam přes tu Evropskou unii, znáte to. Tak jo, zdravím Marcelku.

0: zvýšených společenských poměrů a větší uplatňování lidských práv. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaný, Československá liga politická práva, ČEN, Mezinárodní federace politická práva, 6. září 1980. Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň.
1: Tak to bychom měli, ještě jednou zdravím Marcelku a už je tady Monika v kotelně. Monika v kotelně, jak jsem říkal, má trochu teď volnější režim, protože se v letě tolik netopí, tak si mohla vybrat delší skladbu. Halloweeni to budou Keeper of Seven Keys. Zdravíme do kotelny a pouštíme.

Tak zdravím ještě jednou Moniku do Kotelny a je tady Tomáš Zubrnický. Ten píše, že by rád George Harrisona. To bychom mohli taky. Dobrý večer, Jindo, mohl bych poprosit o tuhle trošku už polozapomenutou věc od George Harrisona. Díky moc, pozdravem Tom. Tak já taky zdravím Toma, doufám, že už se uzdravuje. Ale to složitý, že jo? Já taky to tak mi není do tance ještě, že jo? To je taky pravda. Ono tak s francouzskýma holema se špatně tancuje. To. Dokonce jsem jí dneska zapomněl v supermarketu francouzskou hůl, ale vrátil jsem se. A ono ježdění na motorce je složitá věc, to jako... Pak to takhle dopadá, no ale... Tak to dáme, no, zdravíme Toma, ať si to tam užije. Teda tu píseň.

Tak, já tady mám jedno přání a doufám, že se mi to povede najít s komunálem, takže mě vydržte chvilku. Komunál, bude to Haky z Krusičan. Komunál. Chycenej v sítích, jestli to máme tady, nebo to budu muset hledat, jestli to budu muset hledat v deskách. To bude taky problém, ale uvidíme, snad to tady najdeme. Takže vydržte ještě chvilku. Chycenej v sítích, tak zdravíme Hakyho v Krusičanech a posíláme. A vydržte mi chvilku, musím opět zastavit ten speciální přehrávač. Tak, to bychom měli. Tak, dáme chycenej v sítích a zdravíme do Krusičan.

Pak tady máme Mikešáka, ten dává alkohol lehce nad věcí. Zdravím Jendu, prosím o zahrání této písně pro inspiraci, pokud by měl někdo špatnou náladu. No, tak většinou naši posluchači na hejku nemají špatnou náladu, ale na druhou stranu je to důležitý jako prevence, že jo? Jo, to zase, to, kdyby člověka takhle někdo nasral neplánovaně, to je, prevence musí být. Zdravím Mikešáka a posílám.

Tak, to bychom měli, alkohol. Mám tady ještě Milana a Radku z Jablonce si dávají repete, no tak dneska to jde, je neděle. A TNS, ztracená parta. TNS to jsou Stýnce, hoši, muzikanti, kapela, tady, tak dáme, co to je? Jo, ztracenou partu dáme, to je z alba Kronika, mám takový dojem. Souborný hity teda od této kapely. A pak bych ještě, když máme chvilku, tak bych tam přihodil Tomášovi Zubrnickýmu, když je v tom špitále. Pakli už není tak jen dobře, že jo? Tak bych mu přihodil Strejdu Alberta s Paulem McCartneym z toho jeho krásného solového alba. Už tady máme desky, to se to hraje, to jako o tom žádná.

Tak, slíbil jsem Tomášovi Zubrnickýmu toho Paula McCartneyho. Sliby se mají plnit jen o Vánocích, nejen o Vánocích, ale i 19. července, to je automatický, že jo. Tak zdravím Libora. Libor bude za chvilku. Ze Zdislavic budem hrát, ale zdravím Tomáše Zubrnickýho a posílám toho Paula McCartneyho.

Tak to bychom měli Uncle Albert, Strejda Albert, s Paulem McCartneym, zdravím ještě Tomáše Zubrnického. Láďa ze Zdislavic bude za chvilku, no za chvilku bude teď. Láďa Zdislavický dává veterány studené války a Vítkáče.

A ve Zdislavicích bychom měli zůstat, doufám, že to najdu, no respektive to mám, ale doufám, že to bude to správný, co nikoli Láda, ale tentokrát Franta ze Zdislavic chce, a bude to kapela Richter. Rumunská grupa by to měla být a uvidíme, jestli nám to vyjde, no, když tak budu muset hledat náhradní řešení. A pak tady mám ještě jedno přání, ale to nevím, no. Možná, že se trefím. Tam je možná překlep názvu, ale nějak se s tím poperu. Okay,

Našel jsem to sice v archivu jako MP3, ale vypadá to na bootleg teda. Mám takový dojem, tedy na takový to vydání na dobrý slovo, jak se říká. No, ale aspoň jste si udělali představu, jak se válí Big Boss v Rumunsku. No. A mám tady ještě jedno přání, a to je od Libora, ne z Mnichovic, ale od Koní, a dává Rhapsody of Fire. Ivance to bude věnováno. To bychom mohli. Dívám se na hodiny a máme to jen tak, milí posluchači. Tak tedy já vám děkuju za poslech a měli bychom se slyšet kdy? Zítra, ne, asi v úterý. Bychom se měli slyšet při bluesovkách, jak bývá v úterý zvykem. Tak tedy mějte hezký zbytek neděle, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, jo, držte vlnu.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hej Rádio.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.